Amy Grant, Every Heartbeat Belongs to You. Kužde pukotanje vutrobe je za tebe. Ach, možeš da hišče romantisce do tuto dnja startovač. Vizo, vizo, ze serbske hučbu, kotraš nam šitkim vutrobu zvoreva. Ač došeš čič. Andreas Kiske zaspiva. Monika Klesec a Luboščínský spiel. To je Michał Cysz. A netko zasvyšim Boženu Bjaršec, sedžu zasa tam. No a produkcia serbského rozvosa tu za serbským rozvosu sobie. V

0: Sabünscho Sve, Sabütschitko Sveho, Andreas Keske, Nidom Bechorgin Advaceci. Jedoch ist nekotre dne, a potom je tak daloko nie, nerečú vo svetových mistrovstvách kopajnce, ale vo zadkula beachtúre prinja stácia čaká na mladých serbských športovcov. A za to sú si moži rozvosovnice zadkula ratiš novostku vymyslili. Claudius Buša bude na stácia vonka na usách, na stáciách vonka na usách podľa. Claudius, što máte do překvapenky za Mordžinu a vopetovariu zadkula beach tour?
1: To je nešto, što ješ moža šíce sobu činič a vieska tež išče nešto o toma. Leca máme na kujže stáci v osobitu moto party plánovanú, nešto předrašči co dobiče, što dokladne to so stajne týden do stácie v ozivi. Cíl je všech na stáci mobilizovač zo sobu činia, šo je nehač tún, kiškovarský předava, přiladovario abo tež rajario a rajoky na rajnišťach. Potom činíme s předraščenými zromadné foto. Na koncu beachtúre, potajkým na finálu v Miočicách, vozivíme na kotrej stácii bie najviace předraščených ľudí.
0: A to ma potom zavešte tiež lepší nou, aber lepší nú zaviesku, když sa ľudia předrašča, abo?
1: Oni dostanú potom osobité myto, jenujúce prvnú stáciu zadkula beachtúre leta 2027. To rieka dobečarská vieska leca je 2027 na beachtúre podľa a netreba sa extra požadať. Miestno je vesce, prvne sú netko voklece a včera večer sme vozevili, so chceme tam pravie veľa ľudí v trikovách vidieť, čo je nehač blido tenis, kopajnca abo volejbol, hač FC Tokio, Atletico, Boca Juniors abo SJ Nebečice. Zdrašče, so Riane Triko a potom so vidíme ve Voklecach Bunžilu.
0: Ja ešte vidím, Mora Žoma Radio Zadkula je přijotovaná také svišeč. Letuša beachtúra Mora je Žome startuje menujúci hižo Bunžilu ve Voklecach. Potom sú včera rozpravili Mora Žome Radio Zadkule a tiež ešte na finálu Miočicach pokazáme rade sreč augusta. Tiež to však je všetko vujky hajlát za to, što ľudí sa môže a sedíš tam ráde dojeď. Bečhodžín 22 je Serbský rozvoz přije dobré ráne všetkým, tu staj Katka a Jakub na dženstnejšie v útore 9. júnia.

Purple Disco Machine, Bachelor Jean, Sidam A. Stürze, Gie. Jensa Mame Wutaru, Jewert Junia A. Na Tutim, Jewert Junio. Was ist bei Jensa? Spominame, Na Sto A. Jessa de Narodnine, Wusnamneho, Serbskeho, Spisowacela, Juria Brezana. Kieho na znaczyšim tvorbam svušeja bezdvila krabat, čorne mün atiš triologia Felix Hanuš. Zo nebeso jeho zasvužba na polu serbskije, kajštiš nimski literature, mes džičinu a molžinu pozubiva, prevedže domovina zromadnje ze šule mi dženca, kajštiš juce vosebite projekt 170 šularjev, sedmih letnikov so na tutem vobžili, Mez druhým vopetuja Smolorec Knijanju, Serbský institut a tyž naše tu rozvosové budyské studio. Tu narávaja citáty Juria Brezana a svojské mysle k tomu, slyšeč môžeče vúsledky potom našim nejdženýšim špeciálnym vúsevaniu sovie nejdželu od jednáče hodžín. A dalšie odkazy na vúsevania vo Juriu Brezanu sme vám na našej internetovej strone kajštež naši damotný app MDR Serbia spřijotovali tam rade a spokliknúš si vobladač, prečítač a si týž vosebite vúsevania, ký sme biolit za Júria bo vo Júriu Brezanu nastajili, si tam rade naposkač. To môžu vám doporučiť ište dženca našu damotnú app MDR Serbia.

0: Liečo. Što je za vas Liečo?
1: Liečo je za me svobodne čuć s svojimi přečelemi tak veliko, až možno činč, kvičore vonka spać před nebjom a vesel buď.
0: Serbský rozvoz přeje vám svunčný džin.
2: Kaikki maailman hipat ravattu.

0: Nücke Peven Huluja Jutuja Stick. Sei mal was bio, serbskim Rasbasuch, ich schwupp heute Tisch. Was hab ich jetzt? So mi Jaralubi, Petra Dünsteria Postaje.
1: Nabožne Svoa.
0: Du dema Jensa Rano, Mirčin Bautzer z Budešina.
2: Predovanski tekst poslednje nedjele dovoli nam dolat do živinskih pomerov prakšešćanskih vosa do Jeruzalemje. A te z romadžizni toh vjeracih biše jena vutroba a duša. A žan ne praješe od svojih živnosti za jeho su, ale šitko mjahu přes jene. A tiž ne bi žan mez nimi, zo bi potrebni bil. Předož tak vjela hači jih biše, kot siž role abo kježe mjahu, předahuje a přinesih jo te peneze za to, štož bih jo předali. Kvađeh ju je k nohám tých japoštov a rozdávach ho kujžemu, štož jemu byše potrebné. Tuten princíp zromadného obsedstva a mesobnej solidarite zdáva sa nám dženca v svojej ráznosti traž cúze. Štúda by musí predstaviť, že by všetko s druhým deliu. A kajke by upadalo živne bez nároka na svoje zamoženie. A tola tvorí tuta idea jeden ze centrálnych zásadov našej dôvažnosti. Nenže o dávky, kýž kúžiš kvôli stáť sa svoje nádavky treba, ale o sociálne úrovnanie. Štož dženca pšinošky za korupné závešte nepláči, nepláči jednoduše možné likovanie a zastarané za sebe. Pláčime tiež za tých, kot si to ze svojského zamoženia nezamoža. Vizom môžeme a dobeme v dôležnosti o tým diskutovať pod kotrými múmenými a v kotrý miery sa tuto úrovnanie stáva. Miesobnú zamovitosť pak, ktorúž kúže človek za svojich sobu človekov má, odpokázať, by rekao základ našej dôležnosti

0: A dosza kujde wie, bo na na na przynże ta ty tata. Sześć chodzi pęcza 20 czyje.
1: Policja z G.
2: Nasbożo je se jenuž trochu blacha skoncovalo, jako sta so nedželu popodnju na až 4 do smira Zorelc nesbožo. Jeden a 70-letný šofér Audija zjedže na vysokosti Svona Bosč, doliva od jezdnje a kolidirovaše tak z nabočne planku. Zranil so nichto neje, vecna škoda pak vúčenje še nemale 5,40 euro. Noce na nedželu sú neznači šklincu VW-a v Wuhu rozbili. Skučičelio pokradných umožňu s tom tu pokázom a dokumentami z golfa. Škodu pádustva trochovacho policistča na nedže 60 euro a vecnú škodu na 200 euro. A nedželu večer z nezboží v Vojerecach má v kolesova. Jednačeletne by so svojim kolesom na opačnom boku vodeče na opačnom boku puča po puču a mieše odpolat do Lipového puča odpočič. 28-letná šoférka golfa z tutoho Lipového puča přijedže a převidža pošim zdaču hulca, kotruš ako by na opačnej strone ju a zráze tu iš do neho. 1-letný přinže lohko zranené do kliniky, vecna škoda vúčenie še nemale 500 posta euro.

0: Skonne bi, Šištorgin, Dživič, Advacič, jenu a tutu poješč, vam noch zu předžeržeč, respektiv noch zu vam rade sposredkovač, zoje menujce v okres Budeski, tun kiš je naj športov niši, co je zakske mož tak rec, abo čini kiš na jace športatiš, čini šako je v okresne športove zvjazke Budešinje, loni 5400 tak menovanych športových znamieškov odpoložil respektívne přepodal a s tým sme Sakske na prvním mieste a tohižo k druhému ráze nemale 30% všetkých tutých športových vúznamenieniov, kýž je v okres Budešin spoštil, u Sakske přinú z Budešina po takým jedna cečina. To je švána vecka a v romáže z šulemi to napríklad činia a maja tu ešte partnerov, kýž tam podpieraja. Što je sleva, kýž te naši domy znie stavo, to vie Katka, netko je na po sedmich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. V obsamknenie budeského okresného Semika za dalšie zdrženie porodovej stácie Kamienskej koruny drbia juristi chce prúvovať. Poprvom je plánované koruny 500 000 € přeostajíč, so by stácia dále v obstava. Přečivo v obsamkneniu pak v okresné radžičel před zahradnickým súdnictvom Drieždanach skorží. Argumentácia skoržby je, zo nebie tuté spiešné odvosovanie kunc miestcu vatrebne a zo sú vážne podvožky poprachovali. Budeský okres je již do svojej stejišťo súdnictvu sposredkovo. Rozsud očakuje příchodných dňach. Do toho nemilo sa záradnictvo budeského okresa dále vo zvoprodženie v obsamknenia pracovač. Kúpiel Poršovie je od včerajšieho zase otvorená. Havarie tla môže chuhakli týdžen pozdišo hač plánované do kupanskej sezóny startovač. Při vôľkým basenku by sa zapadak v vodovodže skoncoval, tla čehož poprachovachu minený týdžen ešte niečo 25 cm vody. Špecializovaná firma pak môže škodu zvuporiečeť, tak sa môže u basenk dosť ponepelniť. Za novú kupanskú sezonu v Poršovie investovachu 5 300 000 € do novej regenskej techniky do klumpov a PV-přípravy, kýž milinu zakúpiel produkuje. Tak menovaný Reporter Slam je so včera večer prvý raz v Budešine odmiel. V serbskom ľudovom ansamblu prezentovachu žurnalistka a žurnalistča ze Sakskeje svoje rešerše na jevišču. Večer by zdobom zazbie nové šulské turnéje po vukodni Nímskej. Dženca sleduje médiové dževarničky za šulerstvo z Budešina. Miestrujím v občela sa tiež šulerky a šulerio serbské vyššie šule. Zromadne z drežďanskej kubvanskej iniciatívu Sprojvajcen reče reporterojo vo žurnalizmie, demokratii a sociálnych médiách. Při Klitňanskim dvorništu máte dve nové busové zastanišči a přidatné miestna za kolesa nastač. To v obsamknichu čera radžičel Johamorskeje gmeny. Cukone kuštu vúčenia 141 000 € neže dve cečenie spichuje kraj Sakska. Nimo toho plánuje gmena v komunálnom lesu pona Bolamaniova a Klitnoho 12 000 nových liščových štomov sáčeč, so by nastal miešaný les. Tiež 2,5 kilometru dlhý put cieča za to tvárič. Ladanie štomiku na 100 hektarach so 5 let spichuje. Cukone sú za projekt 117 000 € předvičané. Prvná stácia letušie Beach Tour Zadkule sú v Orklice, přichodnú Punželu. Potom sčuja Ralbice a Nebelčice. Dohromady na 9 miestnach so raja turníre pretač sreč augusta finále Mivočicach nesčuje. To je tak veľa, kajš ešte ženie. Prvný raz maja stácie tiež všelaké témy, po ktorých môža so šice rajerio a vopetovario zdrastčiť. Stácia s najace předrastčenými dobuže garantované miestno za kletušu Beach Touru. Prvný motto v Voklicach hoči so k spočatke VM v Kopence a reka Môj triku. Vokličenia maja nadauk, telko ľudí kajš možno trikuach organizovať. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a v na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Ženca očakuje nas tojšto močelo, mez času tež před zasoraz trochu svunca. Ženca zmijeme dretiž tojšto švijelo, popodnju potom tež nevedro na nas čaka, tak meteorologe vjesča. Živesli prostupa bio dnja na 22 stopnju, večo ma bič přečelnišo. Tešuce vostanje dale prevažnje pomročeno, tešto zmijeme nešto švijelo, tak nam vedrarjo praja. Živesli prostupa to na 16 do 20 stopnju, a tež štvrtk a pjatk dre živesli pro nad 20 nestupa.
0: Jeď bolubi šoferojo, vyskač tunsli kvačicach, hevak nam nipšo nepředleží. Jeli si netko prajče, no Jakube, čakaj raz, moja liščina je vo veled leša, ač tvoja, zdilče nam ju rade, budeš in 7.34. Abo napisače nam rade povest přes damotnu četov funkciju našnje app MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.
0: Z dobri naladu do džensnišje vutore, ze Katku a Jakubom peč menšino po naposednih je.

0: Šišťorgin, cia postaje, hai taxius, mironia s vami popuču byli, tež vo Vyskaču, kýž ve Kváčicach stejs, my dženc ráno hižo rozpravili, a tuž podáme so nitko raz na kolie, štuž je s čahom je s drežanami a zorecom popuču. Tun treba to kvidu husto trošku viac s šťapnošče, tvarske dživa načare traja ište tydžin, aber es ist noch toller, Katka.
1: Na Koliach, mir ist Budeschinam a Žičin, Jomso Tvari, hižo dvajte dženi so prohi, nimsce Schwellenwumenja, sabotu pak bierna tvarnischte Stress, da kmenuane prohove, portalove kran, je skolio skočiu, aber so suno, a dobische so s druhim kranom zase stajč.
0: No, to klinči kitro spektakulärne, a taktisch wobraz k tomu wupada, a ma so nitko tisch Wuskut, matisch wuskut nato, dütschai zase regularne mezorecom a drežanami ježža, Katka?
1: Nie, nemska železnica da praj časový plan 7. junia hotový byč. Tun môže po aktuálnym stave dále dočeržeč, vieze pak sa ešte prúje, hač to bia vúplatnené dživo pozdišo, potom nakvatač, čerka potom ešte raz, Jill, alebo votriesk začinič. Kak vysoká tá škoda na tom odpovednom jezdžidle je a čeho dla jezdcu, ak tomu nezbožu došlo, potom netko ešte přepytuje.
0: To reka obmezovania za pasažírov so pomavu ale vysče na konský lia.
1: Tvarských dživodla môže sa tu chvíľu jenož niečo kúžiť druhý zvýsk RE1 mes trežanami a zorilcom tak zvoprodžič po pláne a tam ježdič dokáž ako jedne kolie jenož dispozícii stia. Zbytk so na votresku mes Budešinom a Biskupicami s busami náruna to mnoze, koč iš pravidu nes čaom z Budešina, bo zoreca dodrežda nježda hižo znaja, pšelisč dobu sa zaso ročo, pšelisč dočaha.
0: No to kužmat.
1: Haja, přes tutuncu ke kliju podleši sa tun jezdny čas za tute potrichene jezbytakrec vo 20 či menšinu. Čaj sú tiež husto jara bone, ale za tydžin. Přichodne tydžin sredu je po aktuálnym stavu guns s tým.
0: A nesmie šak tiež vúlce žane Karika, kolo sa sa buza, čaj, bo to sa včera rozpravili, nič to spodžiu na viecka. No aj, sme dali čipni, kak sa to podľa nás s koliemi a s čajami naši končne takhle všetko má. Katka je nám rozpravila zo so tvarske dživami s Budešinom a Žičinom pomavu, ale viesče na konskilia.

0: Und mehr als im Vorjahr. Laut ihrem Bericht entfielen allein 2/3 der Summe auf die USA, gefolgt von China und Großbritannien. Die meisten Atomwaffen habe weiterhin Russland mit mehr als 5.400 Sprengköpfen. Die Welt stehe vor einem neuen Wettrüsten, warnte ICAN. Die Organisation war die treibende Kraft hinter dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag, der 2021 in Kraft trat. Sie erhielt dafür den Friedensnobelpreis. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen-App.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí budžak. A do dňa startuje s vami Jakub Vlča.
2: A příjemný den sa ráno, Katka Peplec, Jakub a Kata Pomorecka je znata opera, jenož trošku naopak, najprve Katka, potom Jakub, to je přece lepé tak, tři menšiny posede mi je, na drohách všetko svobodné, jenož bliskat štunc, ty kváčicách, tam se dá drohé fota, tu již přejeme všetkým dobrý start, do dženstnýše je vútore.
1: NDR Sachska. Serbský rozvoz.
2: Z najlepšie serbský hudžbu. Stefanie Klosec nám zaspíva hač do 8. To je skupina Janka Hanka. Do rade slyšíme Katarína Šinkorajtová. A přichodnú pondelu so zají. Zaso zadkula Beach-túra Dunkruč startujeme ve Vorklecach. Po takým pondelu večer tam po piesku honia što je nového. Što sú novostky, na čo smieme sa veseliť, nedom nám to moži rozvosovnice Radia Zadkule rozpravia.

0: Sida Morgin, Zinace, Spirische, Mirne Wuklinci, Hai, Samosovie. Za 6 dni je tak daleko. Prvnja stacija zatkula beach volleyballu je ture čaka na modrih serbskih športovcov. A za to su se moji rozvosovnici novostku vymyslili. Claudius Buša bude na stacija vonka na osach, tež bude na tých staciach. Claudius, što máte do překvapenky?
1: To je nešto, što ješ môža šíce sobu činiť a vieska tež ešte nešto o tom. Lieca máme na kúžej stácii v osobitu moto party plánovanú, nešto předrašiť so dobiče, što dokladne to so stajne týden do stácie v ozvi. Cíl je všech na stácii mobilizovač za sobou činia, šo je nehač tun, kýž kobasky předala, přiladovario, abo tež rajario a rajaky na rajništach. Potom činíme s předraščenými zromadné foto, na koncu beach tóre, potajkým na finálu v Miločicach, vozivíme, na kotrej stácii bie najviace předraščených ľudí.
0: Na kotru lepšinu da maja číky sa tam potom předrašča za viesku, što je ich lepšina?
1: Oni dostanú potom osobité myto, mienujúce prvnú stáciu zatkula beach tóre leta 2027. Torika dobečarská vieska leca je 2027 na beach tóre podľa a netreba so extra požadač. Miestno je veste, prvne sú netko voklece a čera večer sme vozevili, so chceme tam pravie veľa ľudí v trikovách vidieť, šo jedne hač blido tenis, kopajnca abo volejbol, hač FC Tokio, Atletico, Boca Juniors abo SJ Nebečice. Zdrašče so riane triko a potom so vidíme ve voklecach pondelu.
0: A je zatkula je spriotovaná, to je svišeč Lituša beach tura. Mode je žome startuje menujúce hiža prichodnú pondelu a to ve voklecach a potom sú na dalších 8 staciach a tež ešte na finálu Miločicach sreč augusta vás vutrobne vítaja, tu je švele vesela. Zatkula beach volley buluatura. Tuta so zahají. S tým je Bidlk Navosom čas, za týž zase raz skupinu Janka Hanku zahrajeme tu serbským rozvosu. Zabudžené. Bidlk Navosom, Katka a Jakub tu s mojej.

0: na jank a hankatu serbskim rozvosu. No a lubedjici stanas vidice runetis auce papuču do šule, do pistavane kajšiš pšetso. A šteda hižo naše hudančko za mesac juni svišeli. Nie hišče nic, tu mame vureske za vas.
1: To je bilo.
2: To je može paslič.
3: Zde mi en si rič potreje.
4: Tam hore en može mojvač.
5: Pisat.
6: Je može s tem pavdvač.
7: Jen može dort sijat.
0: Najste može se tiš rič potreč, kaj še mode dječovne prajevo. Nitko, sčelče nam rade vašu votmovu, a to hač doštvotka, kiva jako mejku, na serbski program @mdr.de spuštu rade tiš, abo direktne přes našu stronu MDR-a, dječ namakače pod dječace raj tiš, hotove formular k vupelnenju, a mobe pokiju hišče mam, tam može če se cibe hodančko hišče raz cile. Vomire na poskač. A sobotu potom přeradži vám dundak, štú je dobil a štú smysl přes riane darik serbského rozvosa zveselič. 7 hodin 19 je, ja přiju veľa, veľa vesela. Při hodaniu.

0: Arabský rozhlas. Váš Rajnči Budžák. A do dňa startuje s vami Jakub Vlča.
1: A kopilotka Katka Pöplec, vútromne vítá môj pšie, môj dobrý start. Do dženstnejšie je vútore, cimične pôsmiche, kvačicarstý bryskač. Hevak, nemám žiadne novosti, što ždroj nástupa, jeli sami nešto vúľadače s dželčinám do rade. Da môžete nám tiež rade z Džili Časemone Vuladau. To sme dostali od svierneho pšiposvucharia další bryskač a to na B106 posta mes Blunjom a Čorny Pumpu. Tam ste Čorny Kedy s bryskačom 70 km/h je dovolené. Vútromný džak svirnému pšiposluchári zoje nám to z Džiliu na B106 posta mes Blunjom a Čorny Pumpu sedia do runia druhé fota. Tu iš sorene vúčesač, sorene posmeč do kamery a potom sušice z božoni 4 po 8.
0: NDR Sachska. Serbský rozvoz.
1: Najlepšie serbské hudžbu. Skupina Kontakt nám zaraje hač do dževečich. To je Jörg Weiselberg. A tež Walburga Vaujic nás zveselí. A nedom poladam vám na cautu abo na pomasku. Netko ranjo dokelš tam sedaja bolze nove EU přikaze. Štúš to dokvadne, da vám nedom povedam tu serbským rozvosu.

0: Was am Hodgin de Watzet, Chino hat doch zeminiert Gorano Dolaras, Narodninski, Bostros Watsch, Nairatscho, do Serbskich Baslitz.
1: Pschejeme zbožo.
0: Hi, 18. Bonjour, mach Serbsko raus. Was hat zu le Lulubir a Wutrobne? Gekulowatem Jubiläe Narodnin am Gratulowatsch. Haschgetz Narodninske Bieder. So, Jensa, sabisch cho kitre dere as Birschne Pelni. Schakoma Bosko Haschka. Jensa, svoje 60. Narodnine Kulowate Jubiläe. Wiele zboža k narodninám. Rune takáž, boate žonovanie, krutú strôtu a veselo pri tvárských a šedných vúžadaniach. No, to přeja ľubí svojbný a poďakuja so z civie vútroby zaušu pomoc a dobrú radu. Vútrobne gratuluja. Manželská, Silvia, Gigi, Lucia s Tobiasom, Gisela s Lukášom, Juri a Paul z Lydiu a Vosebe strovia tež Nučky, Lubušky, Hanka, Franz, Jakub a Jan.
2: Dzieci, żęsa, wulgi sto, duki świewun lubila, przed spilny dżywa wy ażotnie je, a nas nuczki przełszo rad fa epilwe. Wiele smy hiża wad tebe nauknili, na przykład tacze kyszki z tobą twary cmyli.
3: Že s tobou zemíjíč, byl se jí za vůjkotné. Ale sami za smutí karomíč, byl se najlepší.
4: Sejeme či za všich od skrůtu a věle veselá ze svojí nůžkací bobrýu.
0: Na ja, přičam. Přizamknu so mač ze serbských bázlí Cotra Andreas Domášom. Přichodný starší z Voklec a šice lubi z Konec. Voklec, Smičkec, Horku a Bukec. Bosko Haška má dženca kulovaté jubilej 60. národniny a svojba je vútrobne gratulová. Je se vyzotýš stučku pšava mode duch mod holaskou. Šmosom hodžin 23. je.

0: si dal menšino po Napo Dživeč. Ich heiß Lita, Dživeč na Čestu a Dživečesač sú vone ve Vúžice po Puču. Žouté taxie Roblec taxiového předovzača z Kroščíc. Miestem nebože pak jenož jednotlivcu, ale tiež väčšie skupiny a šulariu s busami. To pak staja předovzače stajne zaso pred Vúžadania. Tak praj mejče Matias Robel.
1: Češko jo nanka čeno s úkým s busom ježdí a vlastne by tí, kde sú naše v okolíne sú jovle, no. A to si ja sam jo, kde sú sa všetc veselí naše šulské džiči, jo, a to je jen vodža, tu môže sa vstí s nami rodžiť. No haj, ja som jo doma, no, ja ti rade sa vstí rodžu. Tyž rade na Srbsko vodža rapotám.
0: No, praj Matias Robel na Mejčel kroščanského taxiového předozača. Kak zasadne tu chvíľu kšeft beží a čeho dla lidma hýščeš tu privátne taxi skáza a potom tyž ze svojške mušne zapáči, nedom to povedám vám tu, serbským rozhlasu.
2: Na mojem okne sejčí pták, po nej je riane, spieva pak. So ja schon nute schieb aus Wuchern, als ich tak misslu bautak.

Przypad žiwieniu spiewa Josefina Brettschneiderec je 8 hodzin 7 a 43. Wonka so budišne zamenša trošku kapa, to reka abtiš rade na konopi asi ARD Mediateku vodčit votorič dokelš tam čaka na vas najnovše aktualne vudače vulatka, jelišče je sobotu televizii skomžili, ARD Mediatece možeče si je rade hišče raz vobladač. Dženca večer šešćih je zjavne posjeđenje Vazovskije gmenskije rade, a to na žoli ve Vazu večer šešćih. Zjavna zromadžizna zaradnjskeho zjazka při kloštorskej vodže, tuta je dženca večer sedani ve Pančicach Kukove, a to večer sedemih. Jako zakončenje koncertoveje sezone prezentuje Serbska komorna filharmonija program s tvorbami serbskih komponistov, napríklad Jana Bulanka, abo tež Bjarnata Krautza, vútrobne ešte vítaní na koncert. Jutze večer na pol 8 to bude Kočebuskim konzervatóriu. Jutze večer na pol 8. Centru na žitných vikách Budyšine tutom přeprošuje zromadnie s pekarským zjazkom štvrtk zaso na zjavne prúvanie kleba a cauto, a to štvrtk dopodnia vo 10 do 12 so hodnoča a zajmce môža potom dále na miestne hišče rade voptač a se najľubšiu cautu abo klip tiež so budomoj zač. A štvrtk sče vútrobne vítani do Noaslíc při tamni šim točinský džire za einčanový teleskop chcíča rade vo svojským džile informovať, što pojče rade nimo štvrtk popodňu štyrioch při totin točinský džiri Noaslícach vám povedaja, što tam dokvadne toča, če odla a što má to s einčanovým teleskopom činš. Veľa vesela přitom, džesač, dođe večiche, tu je Michal Cyš, svita, Novi Jane.

0: Runoja Boba ta muzyka juża słyszasz w Lipsku, do tego juża w Choszebusku, w Saskim Muzeum. Ja mienim nowy album za minu. Z minu ja minu na zawiesze dolna Saska Basenka Kamina Witkoitz, a muzykaliski stoite za projektom serska jazzowa spiwarka Walboga Wałdzic, a polska violinistka Izabela Kojduńska. Nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler jos sebie toż ten album raz bliżej oglidał, a obszyżo jego recenzja.
1: Živiš pasňu Min Vitkojc je bylo přitom lyriska předloga za projekt za minu. Sú to pasni, ktoréž sú se ve muzikových staviznach južo cešte komponirovali. A to sú bžest zbiblovania texte, ktoréž s nejlepej geže za kompozíciu. Druge věce jadnorez, který folkloristické basni Min Vitkojc pominajú ved šogo zachopinka jadnu věstu muzikalisku barvu, jeden věsty muzikaliský zvuk. By bylo šeško snaž samo němežné, je muzikalisky inac interpretirovaš. Je jej nejvěce znáte basni jako Přozba k poezii, Majska noc, Vešichej noci, Peždania abo Kelebovka bitujú pak rum za šak vašne skomponirovania. Ich forma a struktúra stej ušej togo pedobnej na songtexte. Tak mežo pši suchari me laščej sledovať. Tokulaš sú šikne uzvelone texte južo do togo skomponirovali druge muzikárky a muzikárie, je pši rovnanie gledajúci na muzikalisku interpretáciu kradu zajmne.

0: se bave.
1: Projekt Zaminu uzvelio muzikalistski pristup mjaze jazzom, popom a folkloru z vlivami elektroniske muziki. Przedošem ve skandinaviskej, ale tege ve njekotarech pecačno-europskih krajach su juž byli přirovnujobne pedobne pristupy. Gaž přisuchaš, dopominaš se na novo interpretacije ludovych spivov, to laže napríklad pri prednem titelu CD, pšozbak poezii, tege na strukturi melodije.

Či staroserske ballade z toho da Češa, pak da nica 7 let, to je kompozícia, jo po tradicionelnej melodii bola veď Jana Paula Nagela a jedno jo, nagravanie z našeho rozkosového archíva. Nen to, co ma pak gratulírovaš.

Jos filma kolja z českiego filma sme ho slyšeli jednu muziku. Ja tu nento pokazaš na dalšnú muzikový event, na koncert Víče v Chošobuzu. Ku koncu grajne je dobe přižo serský ľudový ensemble ešte raz do mesta. V symfonickém koncerte budú zazniš jano serské kompozície, ako přežívajú serskú ľudovú muziku, donovie zvukové rece, živerie, lyrické melodie budú zazniš zagrajo serská komuna Filharmonia pred navedovaním Katarína Dykop, skromadne se solistom na violinie Miloš Mielinský. Dykop je gano akle dirigiroval oratorium Naličo ve státnem živadle a koncert Víče Bužo viaco na povesemich ve konservatorium je Chošobus kortky dajo ve internetu pred ensemble.de abo při viacone kase a serský ľudový ensemble slušujeme teke nendojšti hove radio to sú te serské rie za orkestra vete Bjarnata Krautza.

Či staroserske ballade z toho da Češa, pak da nica 7 let, to je kompozícia, jo po tradicionelnej melodii byla veď Jana Paula Nagela a jedno jo, nagravanie z našeho rozkosového archíva. Nen to, co ma pak gratulírovaš.

Ja, das Filma. Kol ja z českého filma jsme ho slyšeli jednu muziku. Já tu nento pokazáš na dalšinu muzikový event, na koncert Víče ve Chošobuzu, ku koncu grajné je dobe přižel serský ludov ansambl ještě raz do města. Ve symfonickém koncerše budu zazněš jano serské kompozice, ako přežívají serskou ludovou muziku, donové zvukové rece, živerie, lyrické melodie budu zazněš zagrajo serská komuna, filharmonia, pod navědovaním Katarína Dykop, skromadně se solistom na violině Miloš Mělinský. Dykop je gano akle dirigirovává oratorium Naličo ve státném živadle a koncert Víče Bůža věco na povesemich ve konzervatorium je Chošobus kortky dajo ve interneše pod ensemble.de abo při věcone kase a serský ludov ensembl slyšíme teke nendojští hove radio to jsou te serské reje za orkestra vete pjana tak Krautza.